A už už taky čehošti čakajem. Či to na dychodu v osieni, či to viartania leta už opraz vod. Čakajem. Už už čo čakajem. I u hetem čakanni, ja Andrej Štěpaniuk, razvitvaju se z vami do nastupnej sustreči u poetičnych rozdumach.